0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč.

jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na kuláž do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřili. Sukulenty od El Pasa, skonka banány, kokosy, že srdce já stál třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám répu a je mi do zpěru, z Caracasu ananas a palma z Bajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuši, v ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Snášli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nebo jak i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takový seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.

Čeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

a srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

a srdce jako rozinky. Šeptem jsme stříleli a tak jsme umřeli.

jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

0: malej klokan, jen když háže zadnicí.
1: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už, já na venkov tě vezmu,

jo, těch obstarám si dost. Pudink v škotku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, pěkně šlapat volskej trus. K tomu budou zvonce zvonit, ty, co zdobí

už to nevydržím. Do vlasu tě vjedu, s rozkoší tě cuchám, chytnu si tě, cítím, jak ti srdce ťuká.

ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Země si po šňůrkách korálky navléká.
1: Je krátce po 3.

Život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje, uvidíš sám. Člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy, jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

zrnko písku, co napsal si někdo na soupisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje. Aspoň doufám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přeji, mně se to taky, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěv, to budou ty slevy, jen si něco přeji, mně se to taky, že přijdou ty slevy.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Nelajkla mi status na Facebooku a já vůl už ji v duchu žádal o ruku. Myslel jsem, že úspěch je zaručen a po přečtení padne do mé náruče. Teď marně vzývám mámu i tatu, aj matičku svatu, pomozte mi od traumatu. Nelajkla mi status. Místo toho lajkla status svého kamaráda, že vraj společnost nemá důchodcou rada. A kde se všetka krutost v ľuďoch bere, hlavně, že ty jsi svatý, ty jeden pozere. Klidně ti přispěju na léky na prostatu, ale těmi keci bal holky ze svýho státu. Nelajkla mi status.

chlap ališák, dva klauni a trdlohrádky, tři Petrové a dvě katky, Angličan, Fin, jedna malajka, jen ona to nelajkla. Nelajkla mi ani moji stránku písničkáře a já chudák v potu tváře ji vytvářel. Jak pečlivě jsem dříbil všechna slova, každou fotečku jsem vypiloval. A když jsem jí poslal k lajku pozvánku, tak ačkoliv si vybírá mailovou schránku, nelajkla mi stránku. Místo toho lajkla stránku Tomáše Kluse a lajkuje mu fotky v jednom kuse. Za mé přátelství a láska k matce zemi a teď z toho všeho smutno je mi. Jak je snadné vloudit se dívkám do spánku, pokud nesedíš před monitorem na verbánku, nelajkla mi stránku. Lajkla to Ivana, Milena, Kuba, choď, Boba, Prkno, Palička, Vrba a Skoba, Jarek, Martina, Erik, Averu, Skrík, já a divadlo z kontejneru, dlouhý, široký a jednooký, a čtyř celkem pěkný holky, Olka, Lada i Odušaná, sama by se neřekla, tak lajk se přidal.

0: Jurij Gagarin, aj bez lajka, jen ona to nelajkla.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Je to s časem děsná fuška, je to s časem spěch. Včera byla v módě chůze, dneska je to běh. Když pak

se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se doopravdy krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

0: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, za brzdě tedy jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.
1: Je krátce po 4.

máš nebrát. Náhle přišla starost, jaký povolání vlastně chtít. Jedno znal jsem jistě, nebude to kouzel.

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být.

na konec uličky a stojí to, jak dřív jsem stál. Tady vždycky hrály písničky, které

je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel.

ha, ha, ha, ha. Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrárním pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxa zepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než v mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a tři krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

vidět, to je čas velké vizity, stojím jak přibitý u pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranní pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha, ha!

každou ženskou ostoní. Stačí pár osvědčených vět a pak mu všechno vyplní.

bolest mívá a zvláštní bolest vytuší. Ten pocit mívám, když je tmavo na duši. Hodiny tikaj, kocou tiše přede. A jinak ticho, ticho.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Život tu stojí za zlámanej pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

Večer v krčmě je teprv tanec. Každý je Rambo, každý je samec. A holky ječej, měknou jim nohy, než pod pavlačí, daj čertu rohy. A holky ječej, měknou jim nohy.

kafe smutná a mě kámo dneska těžko bude chutnat. Je to 10 let, ten chlap měl cizí přízvuk a hustý obočí a šikmo přes něj jizvu. Mně blblo topení.

je to 10 let. A čím dál už to snáším, kára se rozpadá a nafta je zas dražší. Honit si nepřišel, zas jako tenkrát sněží. Ty to máš za sebou a já se snažím přežít. Někdy je poenta jak černý kafe smutná a mě, kámo, dneska těžko bude chutnat. Mohl jsem to bejt já, anebo někdo jiný.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

to když jsem rozkládal náš stan. Hvězdy bílé nade stromy.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vodní

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách,

Pažemi znoj, nad štící se nese píseň ptačí. Ku předu pudí, teskný nepokoj, hletry trampůdí.

svatební tanec jarních stromů, už včeli bzučí chorály, už padá hňádo asfaltu a vůně už se setkali.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Není to metafora, prší nám do Kampáry. Prší nám do něj zhora, prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry. Déšť dávno odehnal,

voda to všecko ředí, otázky na rtech pálí. Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Ptám se jí a zase nic. A co by jako mělo? Prší nám do sklenic, Kampáry zrůžovělo, Kampáry zrůžovělo, a něco by to chtělo.

ptám se, po druhý se jí ptám a zase nic. A co by jako mělo? Ach jo, prší nám do sklenic. Kampáry z růžou.

0: zbořený zdi. Řekla mu i tady, můžeme být šťastný, dokonce i tady můžeme mít sny.
1: Je noc dlouhá a studená jak válka a všude kolem jsou jen rudý prapory. Už ani nevím, jestli existuje láska, ale jsem ráda, opravdu ráda, že existuješ ty.
0: Tohle to není další příběh,

se v ní o první dítě přišla při výslechu, druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.

0: že existujete vy.
1: Tohle to není další příběh obyčejných lidí na pozadí velkých

svazku. Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska, vždyť důkazem toho je, že existuje.

pevně za střenku a mířím do neznáma. Svou šeroslepou panenku

cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům. Ale už o nich neví.

anche la costumbrava, nadana e te zadana, e la tutto zrovnakýva. Zbaví mě strachu z neznámého.

sluneční víně, moudrosti stařeckých let. Kuřecí bratři a sestry jsou šťastní, dostanou žrát. Život, že měl by být pestrý, nechtěj si dát ani zdát, aby se ptáte, co já.

proč musím ovšem jen sním a rušit ostatním klid. Možná, že vám se to nezdá, prý drůbež tupá nemusí žít.

Je s příteli, kde smutek nejvíc doráží. V halách nočních letišť nebo raných nádraží, kdo pak ví, kam spěchají.

zbaví štěstí, či klid v duši hledají. Možná musí za prací snad výjdu za ženou.

0: plena pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Špěl za skouř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let,

růžová rána, se slunce vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody.

0: kamaráde, nemáš přetopenej kotel. Vltavský drak a dělá na mě Vltavský drak.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

když už na rukou. Děťátko, pěstuješ

zářil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě

už duši tmou poslední píseň provází, už leží na marách. Po léty zlý snad lepší časy nastanou v pozemských zahradách. Chtěl pokání, chtěl kruté činy rozhřešit, tvrz Bohu odkázal. K modlitbám, ať sestry pro něj zakleknou, po léta přikázal.

0: Jak roky jdou, Bůh na ovečku zapomněl, starou tvrz osídlil. Pánu se tak za službu církvi odměnil, starý slib ošidil. Prokletá jsou místa, praví legenda, každý, kdo kdy tam žil. Sotva prý 40 járů oslavil, víc se nevzbudil.
1: Z hůry se dívá, obraz tiše opouští, pro zradu, pro křivdu

však brzy ráno z koně spad, ten zažval pod vozem. Další pán zlou nemoc zdáli přivez sem, ať je mu lehká zem. Zdaleka se každý tvrzi vyhýbal, o holý život se bál. Že zlý duch tu řádí, to se povídá, kdo ví, co bude.

jsem se probral, ty už tam nebyla. Zmizel i špagát a mandlovej smrt. A já se jim divil, co mě to napadlo.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý, bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati, po které odplouvá, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom tu.

která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Vývěsky nádraží ukazující kam. Odcházím z nádraží

která tu zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dál? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen na...

Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtenej ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budeš za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

Byl to vždycky lump, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejed hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke dvou metrů a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou znost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. Váru padne jeho jméno, barman shaker rychleji střese. On vyřval, co si myslel, ale já ho měl radši než ty uhlazený typy, co nad každou mou prohrou zaskotačí. Budeš se ale divit, ten chlap byl rovnej, měl psa nějakou směs a na toho byl hodnej. Potkal ho někde u popelnic, když prvně vylez basa.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Že jsi ochutnal z toho jablka, které Evě nabít had. Že poprvé zatoužil spoznat svět, poprvé po lásce cítil hlad. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Za to, že po

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Vždyť bez touhy

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Přestal jsem řešit svoje problémy.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

te krok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené byl kolem lidí jak mu zamítanec a

si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schvojí se perl dva blázni jako divoká zvěř.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lep, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Potom vzdychnul a spad, kdy pravdy dvě lži, to při sobě leží.

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív, jemu však víc.

jednou svou hlavu sehni k ramenům. Kyrilie, Kyrilia, nevěř Boleslavu, bratru krutému. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v pé

hodovali pili. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na německou říši.

důvodů prostý. Právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlap cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku směstnal jsem ti do výkřiku. Lucie, ahoj, ahoj, Lucie.

zdaříme, tvoje psaní odpovíme. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší to chlap.

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce, na

Dal ho tě zas v pohřební mu zastavila hlídka, že je šofér pod napilý, ozvala se Vítka. Řidič zvednul výkorak ve řek, to máte těžký, no tak stávat, hybaj, babi, dál prej.

Vaskově stuhla tuhle rázem krčma celá, když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na VB pak výpověď už nedoznala změny, dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny. Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě

stále méně často otevírá dveře, spíš kvůli kočkám, nežli kvůli sobě. Schránka se plní reklamním tiskem obchodních domů.

nikomu nepřekáží, nikde není, když přesto vyjde, všechny míjí. Ten, koho potká, ten je cizí, a ten, kdo není.

Jen prázdné sklínky od hořčice padají z přeplněných polic a stále méně místa zbývá pro důležité zbytečnosti.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Za plotem černý pes vstekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podeber. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé.

a z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací a ze sestry je mrzák. Na kolečkové židli do klína tluče holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku. Kývl jsem na to pod příslibem štěstí. Zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici

domem se co si šíří. Někomu nechce se spát, za okny netopíři.

0: do noci, než ráno vybledne svět. A tma je jako vranci,
1: na krok nevidí,
0: podvešně smělek tanci.

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu.

Léto je u konce. Podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nás zvučí, a tak se zvučím a už tuším, zas budem nejlepší, pak cestou domů.

hraje píseň o věnečku zahozeném do vody. Někde v dálce harmonika z oken hospody hraje píseň o věnečku.

hodili mě přes palubu, kamením zatížili, ve strachu o svou záhubu hladinu rozčeřili.

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Spřádali falešné nitě,

hodili mě přes palubu. Navzdor celé posádce předvídali mi záhubu, když neposlechnu

Lásku, proč zní proto, z mých beder sejmou břemena. Hodili mě přes palubu, já však ještě nekončím, bojovat o život budu.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili byste, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x30W, 4 ohmy. Lidé by sehnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, škoda každé rány.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slavy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Pekerburku, čert, aby to zbral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky,

nad obzorem letí ptáci slepí září červánků. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina.

Ze stromů u nás v parku padá listí, z kostela varhany hrají, v korunách zpívají vrabci sebejistí.

Seděl jsem venku u nás na pavlači, byla mi zima. Podzim se zhoupnul do své druhé půle, teplota míří stále více k nule. Vše, co se bálo zimy, odletělo, kdo zahřeje mi moje tělo.

marně čekám na schodech, slova se tají jako dech, byť není jich dost na příběh, spát mi nedáš. Po letech, přijmi to, anebo ne, muzy jsou nám souzené, jen co invaze ustane, karty budou.

zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matlejch staniolů, rozpraskaný ruce.

tak díky básníku. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5.36.

a do vlastníků že zbývá na lísas. Když topíš se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita, sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč,

chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany. Hlava bez macích běhánech, ležet nebo ber. A pak ten smutný moment nad ránem, to všechno občas spojí. Na chvíli noc je noc a den je zase den. Toužíme po tom všem, co nemáme,

zaroň sna. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok

řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

Ať nové ráno bude šest na oknech začaly mrazy kvést. Možná mám strach a zápal plic,

kde nemůžu tě ztratit. Pane komáři, ze síně já chovám laptop na klíně.

svoje srdce jsem nikde nenašel. Hej! Já do bitev jsem šel pro oči jedné dámy, já abych zapomněl,

Já na vojnu se dal pro nešťastnou lásku. Smrti jsem se smál a život dával v sásku. Já kuratností v boji jsem se brzo proslavil, ale nejtěžšího břemene se

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí.

možný fér. Čas maní z obličej, obraz stáří. Čelo je přeorané pole, hrá se cněť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeď. Zdali pak touhy došly naplnění. V farcích a pohoz

trochu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malý z obličej, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole vrází směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak němí.

wiecznie mieni smiech. Ale foukat sám sobě do pachy, to se nesluší. Plavívám se sám, se sluchátky na uších.

máš jedna z nich. Potichu, potichu, potichu, potichu, dělám si vzácným, dělám, že spím. Vezmi mě sebou na cestu, přízraku z jiné dimenze.

sotva dím dan svému povolání. Je kruté jako oběti hornictví. Na pomezí nic nedělání a odevzdání

A už ani hodina. Že se nic nestalo, já vím. Však prý jsem zneuctila mima. Jen dým zbyl z cigaret.

když nejsem pesimista, tak mám klapky na uších. Říkám si jen klidně hochu, nikdo ve tvých šlépějích. Bojím se však jenom trochu, ze zvyku z těch nocí zlých jsem bílý. Jako křída láva v závějích, síla, co proměnila čistou vodu v čistý líh. Hádám se nečekaně, hlavu mám ve dlaních, sám se sebou beze zbraně, válčím stejně jako dřív. Velký bojem marný vzdechy, někdo vzal mi ten můj klid. Podemílám vlastní břehy, 3, 2, 1, dynamit. Odpočítá pod mě šile, budík nad mou postelí, bez dechu a bez košile, na

0: a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití. A tak jsem stále sobě lodivot.
1: A tak ti věřím každé slůvko.

už máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my dva ještě nezávislí.

ztrácím pevnou půdu, než si proklestím cestu z krajiny bolesti, zachránit svou panenku vůdu. A pak se vrátíš do svý kůže, do mý postele, a tiché místo v kostele zaplní vůdu.

slunce metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pán volosy stírá, dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku.

stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem mlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipse, na ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. V očích světlo i tmu, v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

břehu rybníka nahodí prut a na obloze za září padající hvězda prolétne vzduchem a schoří ve vesmíru.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ruku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

0: a fráze a stejné omluvenky jsou šum na staré pásce, tak falešný a tenký.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít.

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že se jí podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

jestli ještě někdy uvidím. Skoro se zdá. Skoro se zdá.

Frsy neodbavuj, výpravčí odjezd výzda. Stále častější cesty, stále delší výlety, na které vždycky chceš ty.

0: si neodbavuj výpravčí odjezd hvízda.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Chci spát, chci chodit nočním městem a ptáci odletěli do věží. Tak zavřem krám,
1: tak zavřem krám,
0: co povíme si ještě, až přijde ráno, tak ti uvěřím.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísi. Letíme nad zemí dva modré dopisy.

de messa zi trarà lo bra. Farà scostele nas sváže na věky, věnec tam a ryšku pak hodí do řeky, voda popluje zpátky do moře.

0: bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásku brát.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

pronýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jak nám ten život rychle ubíhá, člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou tálii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých cílů toho moc nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat, tak beze mě. Já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo.

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, plaštovky se slétnou nad

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

bez zárubek. Řekavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí,

Tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

Potkal jsem září na rybách, už zamyká vůně léta. V parku z javorů

i Paříž pozikrán. Šel podél řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla,

0: Vánocích nebudu už nikdy verše psát a hlavně s muzikanty přestanu se stýkat, až bude rozdávat, chci v první řadě stát.
1: Napadá mě.

0: naopak.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

o půlnoci, to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha věcí přesně na mí.

někdy cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď. Poblíž pomníku stojí řada bakhantek, cejchem mé doby, ženy, víno, zpěv a vztek.

rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom, veškeré

vylepšená, lépe připravená na život. A je to vážně k steku, že zrovna my, jak ryby na útěku, poplujem horami, pousatý Noé už volá hoé, hoé.

jsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten půjček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten půjček.

uší nemá více, zbyly bysty jenom umaštěný líce. Jak mám zahnat smutek, pro co vinu z touhy, uším s ním ten buček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat smutek, pro co vinu z touhy, uším s ním

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16 dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

vyvedla. Ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

kdo se podiví. Vlasy řídlou občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

svou kobylu jsem hnal na západ země legend a snů. Tou dobou bylo sucho, tak hrdlo jsem spláh, v knajpě pod Brentnem život mě řál. V kraji černých skal a bílých znamení život krásnej, ale tvrdej tady maj. S úsměvem na tváři vás v domě kamenným dobrou polívkou a chlebem přivítaj.

0: hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen, a pravdu a lež, a hranice snů, v noci den ve dne noc, a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám, tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

oblaka se víří z písky na Dunách. Až ty kdy skočí obručí, k tobě už je nepustím. Ať u konce s dechem tebe nedotkne se.

Napadá mě, co všechno měl bych. Zasadit strom, postavit dům. Mám druhý podání jak Berdych, jen ty mě nejdeš na rozum. Nevyspytatelná, jako vždy, jsem na to sám.

Napadá mě, co všechno musím vychovat syna, ne-li dva. Pak třeba potápět se zkusím, neradno dotknouti se dna. Je na čase užít svět dosyta.

napadá mě, co všechno měl bych. Napsat ti píseň jazzovou, no to by nezvlád ani Berdych. Už jí mám téměř hotovou. Chybí mě dva, tři takty prozatím. No a jak ty

0: Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych. Co všechno musím.
1: Poštovní holuby.

tohle to nemožný to je. Malej je malej, však to přežije. Malej je malej, víc si ještě užije. Je, až bude velkej.

chlapci hrob. Hlínou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu zbledne, tu Bůh se na mě usměje a řekne slagmen.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových

pravděpodobný žár, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá. Byly to jen přemety a žádná cesta životem. Stojíme pořád tam, kde jsme, jen tam. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít. Všechno unese chodník. Vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví. Kdo pravděpodobně jsi, nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žál, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenou.

křížel, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny, kdo je ještě jednou uvidí, snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí, k stáru je to ubrus, z nejhorší špeluňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí, a že pravděpodobně slunce zapadá za hory, a co je vesmír, snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.

Bylo počkalo, tak jsem tě ještě stihnul, jenomže ty si spěchalo, tvůj cíp se v dálce mihnul. A už tě těžko dohoním, prostě máš k běhu vlohy, už tobě tedy nevoním a nestačí mi nohy.

Ty se mi uteklo, abys nejný zbylo. Ty všechny jistě předhoníš, prchneš, jak uteklo s mě. A všechno jim to navoníš, jako navonělo s mě. Prostě si drze chamtivé, co když se vydovádí, uteče v noci mrazivé.

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál, pořád ještě něco chybí. Jenom blázen by to vzdal.

von mě hledal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou.

a hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak staň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

ráj vlivní do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž.

0: něco. Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesmějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi, paní, tu dírku. A najednou je ticho, co? Pílí, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
1: Ale jak to?
0: Pílí, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.
1: Ale to není možný.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Nikdy nežil jsem moc pěkně.

svět. Aspoň mý děti, ať se mají, vždy to hned nemusí být ráj, tak něco mezi tím, pokoj, míra, klid. Pokoj, ať myslej si, co chtějí, mír, ať se nikdy nestřílej, klid, v něm se milovat dá, pracovat a žít.

Noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálník se tříští,

doma, vždycky všechno tak, jak by si člověk představoval. Někdy to jde právě naopak, s tím bych vás nerad unavoval. U nás se nekřičí,

tak olej totiž mimo vexl můj vedla na slepou. Už krev se v dlaních opíjeví a kola za klepou. Stůj, já volám, prosím, stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářský klíč.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko v košili.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty.

kopci hrob. Línou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu spletne, tu Bůh se na mě usměje a řekne slagmen.

co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky. Z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

už se blíží první bouřka z jara. Přichází z půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojím se těch střepů, řeky.

Tady prosím, zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlapaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

jmění ani za celé jmění. Marie učí čerstvě na základní škole a její úsměv je pohlazení. Však to, že může

jak přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marií se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zase.

sněží. Bílý kůň lehá na siřem, zimou je podzim usmířen. Po cestě domů kráčíme spolu, doktor Kafka a já.

z návsi nic neuvidíš. Jenomže já vidím, co on, a jistě i on vidí, co já.

v mlaze se ozval telefon, vyzvání hudba jako od Kohena. Zvednu to já, anebo on.

zrcadlo, které mám před sebou, a v něm zas ono zrcadlo na zdi za hlavou. A tak to běží dál, jak v dlouhé chodbě bez dveří. 100 hlav po obou stranách, věřte, těžko se věří, že všechny patří mně, vždyť považte, ta malička je sotva větší nežli špendlíková hlavička. Si představte, jako by se vám hlava docela v nějaké nekonečné chodbě, kde si v dálce ztrácela. Co hůře, já tam vzadu spatřil sebe samého, jak mizím komplet, jako by se nechumelilo. V tom zděšení jsem nechtě nechal ústa do kořán a v tom se na mě z chodby šklebí tisíce rýchřtán. Fakt hodně divný sbor, celý složený z mých hlav, až přepad mě v tom křesle existenciální strach. Dále nečekal jsem na nic, strhl plášť a jak jsem byl, s pár omluvnými slovy z kadeřnictví vystřelil. Jo, kdyby mě chtěl zase někdo

a podzimní slunce už nemá dost sil, jak prolévá krev ze svých stárnoucích žil. A já tě prosím, ať zůstaneš se mnou.

0: ale vládnout si musím.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

pošlu tě do pekla. Krok sun, krok tam a zpátky, chceš věřit na pohádky, bojíš se pometla, pošlu tě do pekla.

0: Pošlu tě do pekla.
1: Krok sum, krok tam a zpátky, chceš věřit na pohádky, bojíš se pometla.
0: Pošlu tě do pekla.

Ja to se jim žije. Že všechno vědí, to o sobě si myslí, hlavně jsou nezávislí, jak za blibou tvrdí. Se sociálky čekají na dotace a každý studovat chce.

trošku poznat tenhle svět. A nic víc, nět třeba nět, nechtělo se mi zpět. Z oken autobusů, krajina jak ze sci-fi filmu, jen několik kusů.

Mám pocit, že jsem něco propás, neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas,

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit,

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev. Na tisíc kilometrů slyším její velmi něžný zpěv. Mládenec útloboký odvazuje od břehu.

klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje pohled.

říkala, že se tak mar jmenuje. A v očích měla ze slov zkratky. A že se dneska prvně miluje. A já chtěl budík strkat zpátky. Říkala, že se tak mar jmenuje.

5000 mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se nevelký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra, je to však činžák.

Radio Folk. Nasloucháme si.

0: Vlna Pôdy v Mozikomerce. Rádio Folk.
1: Vozit vlaky, to chci taky. V dětství jsem si

studené oči, slova, co pálí, za chvíli stěží si mávneme zdáli, zdali se zdáli, ty chvíle žnoucí, ptám se teď sebe, je čas se loučit.

za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval, abych tady nad ním takhle rozumoval, jaký si to býval.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

snílky ještě vidím, když nocí odlétá. Světelné roky tají jako ledy, než vzbudí mě tvé.

zase slyším houkacíčka, že nefunguje ani tokamak. Jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti

dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy, šly lodě ke dnu.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Z nedočtených řádků písmen věd, který přeletím, sotva na pohled, protože nechce se mi číst.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síly, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

se vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvy se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství. Svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou.

Kde vlastně jsi? Kde vlastně jsi? Ať jako stéblo trávy,

jen chtěl, tu a tam bych ocasem zavrtěl. Neuměl bych, lehni a stůj, chrápal bych celý den jako

krývá ničí tvář, častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění, bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj, malé vločky se snáší.

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmíň, jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím.

Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

leze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne, zas v očích mých vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoutaný smích.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Tak ty jsi nepřidal?
2: Ne.
1: Tobě to nechutnalo?
2: Chutnalo.
1: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi ještě?
2: Co na to říct?
1: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

tělo hebký jako trávu halen. Udejchanej polibek se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbyl ti z tých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku

Silnice jsou lehký krámy a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, s obcem vůz to jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zase za pár pátků, pro pár dní snad.

0: Ne Vetešníkem.
1: Ne Starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne Vetešníkem.
1: Na, na, na. Byl Starožitníko Vetešníko mastičkářem.
2: Sírou a zlatem nebe od západu plane. Soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně ročních kvítků, měsíční noci zbledlé od polibků.

what will be. S tou kytárou si pohni, ať to stihnem k tomu ohni.

jako slunce, už na obloze brzy začne hřát. Na poslední hraní, v té poslední šňůře, jedem hrát.